0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Ne, to je...
2: Minometní granát.
3: Kdo všechno patří ke Grandyho gengu?
4: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už se pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadu pro dnešní večer.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Hit Radio 90.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Hit Radio 90.

0: opravdu až na samý začátek 90. jsme se vrátili 7 minut před 7. Tenhle ten saxík, tohle je Guru Josh, já jsem Vláďa Řepka, my jsme Hit Radio 90. A taky je tu Hanka a ta nám řekne, jak se jede.
1: Doprava.
2: Silný provoz je aktuálně na D1 ve směru do Prahy na 65. kilometru, kde zasahuje policie u vážné dopravní nehody, neprůjezdný je pravý jízdní pruh a v koloně si postojíte 3/4 hodiny. Bouralo se i na D8 na 45.5 kilometru u Lovosic směrem do Prahy. Dejte pozor, tady osobák skončil mimo vozovku a kolona postupně narůstá. A na D1 ve směru do Prahy na 200. kilometru policie vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. I tady je velmi silný provoz, i tady si proto postojíte.
0: A já přidávám na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1. U Mirošovic se vytvořila 3-kilometrová kolona.
3: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce.

0: měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dnes může být nejteplejší den celého babího léta. Aktuální předpověď počítá odpoledne s teplotami přes 20 stupňů, výjimečně až kolem 25. Jen pozor na to, zůstává velký rozdíl mezi ránem a odpolednem. Ráno je pěkná kosa, aktuálně 9 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Hit Radio 90, Vláďa Řepka vám přeje dobré ráno a máme radost, babí léto bude celý tenhle týden. Zrovna včera jsme se o tom doma s mým Kájou bavili, proč se tomu vlastně říká babí léto. Nic romantického zatím ale nehledejte. A jestli se bojíte pavouků, tak si teď na chvilinku zacpěte uši. Za babí léto můžou právě oni, ten jejich jemný, poletující, pavučinový vlák. Těn našim předkům připomínal šedivý vlasy. Tak už víme, proč je léto babí a jednu babu, ale pořádnou si hrajeme teď. Minutu před 7 na Hit Radio 90.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Maxi Priest nás ladí v 7.10, dobré ráno. Člověk pořád nadává, jak je všechno drahý. A třeba v New Yorku prodávají bochník chleba za $60. Ano, počítáme správně. 1400 korun za jeden kváskový pecen. A lidi na něj stojí frontu přes půl ulice. Využil toho jeden supermarket, který známe i od nás. A před tímhle drahým krámem zaparkoval dodávku s transparentem. Za $60 u nás máte 122 kroasánů. Tak děkujeme, teď vzali za svý všechny představy o tom, jak budu dneska jíst zdravě. Tak to vyvážím a za chvilku hraju Fatboy Slim na Hitrádiu 90.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
0: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
0: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Kráva, kaper.
4: Kaper, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Kruta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbárium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz
8: Hit Radio 90.

Pěkné úterý a na to dneska prosím myslete, pře Vláďa Řepka, právě dohráli Mike and the Mechanics. To volno včera bodlo, že jo? Na dobití baterek to je jako dělaný. A když už jsme tak pozitivně naladěný, tak ještě jednu dobrou zprávu pro vás mám. Díval jsem se na říjnovou předpověď a jako jo, dobrý. Teploty budou nadprůměrný a jestli jste si pořídili nový deštník, tak ho v říjnu nevyužijete. Pršet bude jenom tady, u nás, teď, v 7.24. A budou to slzy jedné Zuzany. Pěkný ráno, tohle je Espen Lind.

0: Guns N' Roses na Hitrádiu 90 v 7.36, pěkné ráno. V 90, co mi paměť sahá, klukům faninky sami od sebe skákali na pódium přes všechny zábrany, přes všechny sekuritáky. A dneska? No dneska, aby si ty holky na pódium pomalu tahali sami. Teda nečekejte, že by Axel někoho vytahoval za ruku z davu, to ne. Faninka dneska přijde způsobně, ze zákulisí, po schodech, s mikrofonem, je to americká megahvězda s 8 cenami Grammy v kapse, a jmenuje se Kerry Underwood. Jo, to se stalo teď na koncertě v Atlantě, kdy si Axel právě s Kerry střihl duet, která za ním nakráčela v krásných leopardích šortkách. Country, country pop. Dáme si? Kapela Lone Star bude třeba ještě do 8 hodiny. A taky Mňága až Ďorb za minutu na Hitrádiu 90.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na Dek.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Hit Radio 90.

0: Recept na splašenou umělou inteligenci. Tak i o něm vám něco prozradíme v krátkých zprávách za chvilku. Tohle je Chris Ria na Hit Radio 90. 7 minut před 8. Sweet Summer Day. I ten dneska bude. S vámi je Vláďa Řepka a hned se koukneme na silnice.
1: Doprava.
2: Přeji vám hezké ráno. U mikrofonu je Hanka Koterová a jsou tu další informace z dopravy. Na Benešovsku čekejte komplikace na D1, a to ve směru do Prahy. U Lokte na 65. kilometru pravý jízdní pruh dálnice zablokovala nehoda kamionu. Popojíždí se v koloně víc než hodinu od 75. kilometru. Další komplikace hlásí D1 ve směru do Prahy. Také na jihu Moravy na 200. kilometru vás zdrží srážka dvou osobáků. Popojíždí se asi 3/4 hodiny od 210. kilometru. A na dálnici D56 směrem na Frýdek Místek u Paskova na 43. kilometru došlo ke srážce dvou osobáků. Tady si postojíte 10 minut. A to je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
0: Já ještě přidávám Prahu, Barrandovský most ve směru na Smíchov, bourala dvě osobní vozidla, blokovaný je jeden jízdní pruh a kolona se tvoří už od sjezdu na Krč.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
11: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
12: Takže musíš zase někam jinam.
11: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
12: To bych taky potřeboval.
11: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
13: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Poslanci se dnes odpoledne sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou u pracovní večeře mluvit o Evropské unii. Na splašenou AI už prý existuje recept. Nvidia představila včera nový bezpečnostní systém, který má držet AI agenty na uzdě i v okamžiku, kdy se pokusí překročit nastavené hranice. Pokud se o to agent pokusí, systém ho dokáže izolovat a zastavit během milisekund. Soud v americkém státě Utah nařídil propuštění 71-letého muže, který strávil několik desítek let v celé smrti. Muži odsouzenému k smrti za vraždu pomohl na svobodu test DNA, který se neshodoval s jeho vzorkem. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větší.
2: Do newsroomu děkujeme Davidovi. Počasí. Bude polojasno v Čechách během dne, přechodně až polojasno. Teď ráno je ještě zima, 10 stupňů, ale odpoledne bude parádních 20 až 24 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Vítejte zpátky na Hit Radio 90. Krásné, dobré ráno vám přeje 2 minuty před 8. Vládě Řepka. Korunovační klenoty na Pražském hradě vidělo přes 36 tisíc lidí. A pořád přemýšlím, co nás tak táhne, na ně pořád chodit se dívat. A myslím si, že to bude tím podzimem. Prostě zoufale potřebujeme vidět něco, co se pořádně třpití a blyští. A naše klenoty jsou na to dost krásný. A jeden teď i v playlistu Hit Radio 90 Genesis.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: My jsme Hit Radio 90 v 8.09 Ace of Base. Dobré ráno. Až si dneska večer zapnete televizi, tak tam buď bude lítat jako vyšetřovatelka herečka Pavla Beretová, nebo někdo jiný, klidně to může být i nějaká herečka z Francie, ale blízká se na lepší časy. Tvůrci kultovního seriálu Most, Petr Kolečko a Jan Prušinovský, natočili vězeňskou komedii Oddíl B. Žádné vyšetřování. Rovnou vás zavřou mezi odsouzený za průměrný podvody. A jako bachařku nafasujete Zuzanu Stivínovou s přezdívkou Žiletka. Premiéru bude mít seriál, který se natáčel opravdu ve vězení, žádný kulisy, 9. října na OnePlay. My tak dlouho čekat nemusíme. Michael Jackson tu bude za chvilku.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo?
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna!
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
15: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
16: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
17: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
16: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
17: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
16: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
17: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
16: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
18: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Chakadimas and Pliers a jamajská předělávka Twist and Shout. Je za 8:55, což je prý ideální čas na snídani, zkoumali to vědci na 30 tisícech lidech. No nevím, já jsem Vládě Řepka, vstávám před 5:00, mám vypitý jedno kafe, čaj s medem v termosce už taky mizí, voda taky, je pomalu pryč a hlad pořád nemám, takže mikrofon se o to, že bych ho snědl, bát nemusí. Ale víte, zajímalo by mě, jak to máte vy, snídáte a co? A dáte na tahletá vědecká doporučení? Mi klidně napište 720 86 86 36, tohle je náš WhatsApp.

0: Na Hitradiu 90 Five v 8.35 řešili jsme spolu, jak, kdy a co snídáte a jestli dáte na doporučení typu ideální snídaně je mezi 7 a 8 hodinou ranní. Ne, my, co jsme vyrůstali v 90 v době nespoutaný svobody, kdy se jedlo, spalo a pařilo podle chuti a nálady, tak my si diktovat nenecháme a děkuju za vaše zprávy, které nám posíláte na WhatsApp a že to dokazujete. Vláďo, píše Milan, ideální čas na snídani, to je přesně ten moment, kdy je červená, ty rozbalíš koblihu z benzínky a hlavním cílem je nepokydat se u toho a držet přitom volant. No jasně, Milane. A Lenka píše, snídám zásadně, co zbylo po dětech na talíři, takže většinou okoralý toast. Dobrou chuť. Přátelé, budou za chvilku Rembrandt, I'll Be There For You na Hitradiu 90. Krásné ráno.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitradio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitradio 90.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Lonnie Gordon, Hit Radio 90, 6 minut před 9. Já jsem Vláďa Řepka. Mám pro vás jedno velký překvapení. Prozradím interpreta, který vystoupí na Colors of Ostrava. A taky si ho zahrajem. A nejdřív jdeme na silnice.
1: Doprava.
2: Se zdržením v koloně počítejte před Prahou na D1. Teď aktuálně se tu hromadně srazily dva osobáky s dodávkou na 17. kilometru a jezdí se jen pravým pruhem. Další komplikace jsou na D1 ve směru do Prahy. Se teď aktuálně navíc srazilo osobní auto s dodávkou na 191,5 kilometru. Ale kvůli nehodě z rána na 200 kilometru se kolona táhne už od 210. kilometru a postojíte si přes hodinu. Čtvrt hodinky pak necháte před Brnem na D2 kvůli nehodě dvou osobních aut na 7,5 kilometru.
0: Já ještě přidávám na Pražském okruhu před sjezdem na Běchovice na 62. kilometru směrem k Baradnovskému mostu se v koloně srazilo osobní auto s nákladním a s motorkou. Kolona se tvoří už z Novopatské ulice od sjezdu na Satalice na dálnici D10 a popojíždí.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
0: Počasí. Aktuálně máme venku 11 stupňů, takže žádné velké horko se zatím nekoná, ale nenechte se mýlit. Dnešek má našlápnuto k tomu, aby se stal vrcholem celého babího léta. Odpoledne počítejte s teplotami někde až okolo 25 stupňů.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Je 9 hodin, já jsem Vláďa Řepka a mám velkou radost. Před pár minutama ohlásila Colors of Ostrava, že příští rok budou mít v line-upu, a pozor, sedíte, Robbieho Williamse. Ten vystoupí 21. července 2027 v Ostravě. Mně se chce radostí brečet, tak ať je ta radost pořádná, tak tady je Robbie Williams na Hit Radio 90.
1: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Ostrava se stává mekou umělců. 17. října tam pohostí DJ Boba, ten je teď v 9.11 na Hitrádiu 90. A příští rok tam zavítá Robbie Williams. Zpráva, kterou už máme i na našem Instagramu, kde jsme jako Hitrádio 90. A můžete nám třeba napsat, kterýho Robbieho Williamse jeho hit si nenecháte ujít. My za chvilku si nenecháme ujít třeba Luci, kapelu Luci a Rouháš se Bohům.
1: Kapr, kapr, husa, husa!
2: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
3: Krůta, krůta, tchos!
2: Nech toho a pojď.
3: Tchos.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
8: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

9.26, Glover na Hitradio 90. Krásné úterý přeje Vláďa Řepka. V hudebním světě existuje jedno pravidlo, které se vyplatí znát, a to zní: nikdy nic nezakazujte Madoně. Ona se totiž nerozčiluje, ona si jenom počká a její čas přijde, vlastně přišel. V noci z neděle na pondělí se udělovaly ceny MTV a Madonna nejenom, že si je ukradla celý pro sebe, odnesla si nejvíc cen, 7, a nikdo nemluví o ničem jiném, než o jejím vystoupení, které odehrála na tomhle místě.

0: ani to nemá cenu někam teď na přelomu září a října cestovat. V České republice si užíváme krásné babí léto. No ale třeba takový Španělsko, tak tam už naměřili přes 41 stupňů. A v Řecku nebo v Turecku tam začínají klepat kosu. V bulharských horách dokonce hrozí sněžení, tak buďme rádi za to, co máme. Já jsem Aerosmith, za minutu vystřídají The Verve na Hit Radio 90, je 9.38.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
5: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Hit Radio 90.

0: 3 minuty před 10. Bryan Adams, The Best of Me. I po 10. s vámi zůstane Vláďa Řepka, přeju vám krásné úterý a na pobod si beru Hanku.
1: Doprava.
2: Před Prahou je kolona na D1. Na 17. kilometru se totiž vyšetřuje hromadná srážka dvou osobních aut s dodávkou. Zdržíte se také na průtahu Náchodem ve směru z Polska. Tady se kvůli dopravnímu omezení vytvořila víc než 10 kilometrů dlouhá kolona. Policie doporučuje místu se raději vyhnout. Další komplikace hlásí dálnice D11. Za sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru ve směru z Hradce do Prahy se srazily dva kamiony a u jednoho došlo navíc i k požáru. Policie dálnici dočasně uzavřela, poslední volný sjezd je na Libici nad Cidlinou na 42. kilometru. Zpátky na dálnici najedete exitem 39.
0: A přidávám Prahu, ve Zbraslavi v Žitavského ulici došlo ke střetu osobního auta s motorkou, tak projíždějte s opatrností.
3: Mami, já potřebuju novou bundu.
4: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
3: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
4: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
3: Tak to beru!
4: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
8: když se to má podařit. Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
0: Počasí. Bude polojasno, v Čechách během dne přechodně až polojasno. Teploty teď je kolem 12, ale čekejme k parádních 20 až 24 stupňů někdy odpoledne.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Tak tenhle ten pracovní týden, ten si nechám líbit. Jen jsme začali a jsme skoro v půlce. Je 10, dneska místo Markéty až do 12 s vámi zůstává Vláďa Řepka, ahoj. A ať už nás posloucháte online v práci nebo v autě na dabu, tak díky, že jste s námi. Tohle to je rok 1990 a fešák Nick Kamen.
1: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90 10 11 Alice Springs dohrála v Londýně, včera otevřeli novou hudební halu. Když se zeptáte Siri, tak ona vám řekne, kde přesně je, protože to je Apple Music Hall. A úplně prvním, kdo vystoupil, když je to v Londýně, nemohl být nikdo jiný než Sir Elton John. 600 diváků v sále a několik dalších tisíc na streamu ho mohlo vidět živě. Lístky zmizely během pár vteřin, ale jestli vám to uniklo, tak na webu je pořád stream z tohohle večera. A Elton Johna s Georgem Michaelem živě si za chvilku poslechneme na Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
3: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Hit Radio 90.
11: Hi, Bobby.

0: herečka Liza Stansfield. Narozeniny měla v dubnu. Lizu si budeme pamatovat hlavně její přilepený kudlence na čele, co tam měla a které se tak roztomile říká Kiss Girl. A nezapomenutelná zůstává samozřejmě i díky hlasu, který má do dneška pořád úžasný. Já vám snad ten její trik ani nebudu prozrazovat. Ale jo, zatímco jiný zpěvačky pijí syrová vejce a chrání si hlasivky, ona svůj hluboký alt léta šlechtila silnou kávou a cigaretami. To jste teď neslyšeli. 10.27, Hit Radio 90 jede dál, M People tady jsou.
1: Hit Radio 90 a Vláďa Řepka.

0: 10:38 si hrajeme Rolling Stones na Hit Radio 90. U nich snad jako nikdo nikdy nemohl očekávat, že by skončili někde v důchodu, luštili křížovky nebo lítali po slevách. Aktuálně Keith Richards je důkazem nesničitelnosti. Nahrál nový single, parádní ležérní bluesovou pecku, a kdeže ji uslyšíte? Na soundtracku k nejočekávanější akční videohře současnosti GTA 6. Stouni jsou stejně boží. Stejně jako In Excess, ti budou za chvilku.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na balatu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Za 6 minut bude 11, tohle jsou Casey and JoJo All My Love. 90 budou za chvilku zpátky, ale koukneme se s Hankou na silnice.
1: Doprava.
2: Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu další informace ze silnic. U mikrofonu je Hanka Koterová. Postojíte si v koloně zhruba půl hodinky před Prahou na D1. Na 17. kilometru se vyšetřuje hromadná srážka dvou osobních aut s dodávkou a popojíždí se už od 27. kilometru. Další komplikace jsou na Berounsku, neprojedete mezi Mořinou a Kuchařem kvůli vážné dopravní nehodě dvou osobních aut. Jedno dokonce skončilo mimo vozovku převrácené na střeše. A uzavřená je také dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. Za sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru se srazily dva kamiony a následně došlo k požáru jednoho z nich. Poslední volný sjezd je na 50. kilometru. A to je z dopravy ode mě vše. Šťastnou cestu.
0: A já ještě přidávám Prahu, Svatovickou ulici, směrem ke Kulaťáku se srazilo osobní auto s autobusem. Počítejte se silným provozem a s kolonou.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dnešek má našlápnuto k tomu, aby se stal vrcholem celého babího léta. Odpoledne počítejte s teplotami přes 20 stupňů. Lokálně padne klidně někde i těch letních 25.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Je Radio 90 za 2.11. O tom, že jsou český holky krásný, se u nás nediskutuje, to je fakt. A dech berou pořád i kočky, který si pamatujeme jako malý cácorky. Třeba v 90. Aňu Geislerovou. Ta teď vyrazila do Paříže a na velkolepý přehlídce pod Eiffelovkou se prošla pomalu vedle takových ikon jako Heidi Klum nebo Jane Fonda a seklo jí to. A když mluvíme o kočkách, já jsem Vláďa Řepka a jednu pouštím Gwen Stefani z No Doubt.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 11.09, Pet Shop Boys, krásné úterý. Já tady zrovna sedím a přemýšlím, že si vsadím a když vyhraju, tak dám půlku někam na charitu, asi zaměstnám sousedy, aby nám opravili chatu, a tu druhou půlku, tak s tou bych procestoval v první třídě vlastně kamkoliv na světě. Tak plán už mám, teď jenom vyhrát, že jo? Tak kdybych to vzal čistě statisticky, tak stačí zadat čísla, co vždycky vyhrávají. A to jsou, píšete si někam, jo? 20, 34, 35, 17 a 21. Já nevím, jak vám, mě to moc smysl nedává, já vsadím na 90. Hit Radio 90. Na něm za chvilku Enigma.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
9: S mým hlasem mi pomohla AI.
10: Puf, puf, mňau.
9: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky.cz.

22, my jsme Hit Radio 90, tohle jsou Elisha's Ethic, já se jmenuji Vláďa Řepka a tohohle pána znáte? Robbie Williams v Ostravě dneska bouchlo šampaňský a asi nejenom tam. Colors of Ostrava právě potvrdili obrovskýho headlinera pro rok 2027. Do industriálních Vítkovic dorazí sám Robbie Williams. Chlapík, který už 36 let dokazuje, že show business se má brát s nadhledem a s pořádnou dávkou rebelie. V Ostravě navíc oslaví 30 let od svého přelomového solového debutu, který v 90. překopal celou pop music. A tohle jsou Erasure, taky hvězdy, Star.

0: Jestli vás někdo potěšil báječnou zprávou v uvozovkách, nebo jste viděli stav konta ke konci měsíce, klidně si zanadávejte, blbě se tvařte, udělejte zprávám a kontům grimasu, kterou si za rámeček nedají. No a když takhle budeme trénovat, tak se můžeme příští rok přihlásit do soutěže o nejbizárnější grimasu, která se koná každý rok v Británii. Myslím si, že my Češi s těmi našimi obličejemi procházíme prvním kolem bez zkoušek. A k tomu tváření, budu s váma držet basu, vám za chvilku po šalom zahraju Eru. Je 11.34 a vy jste s Hitrádiem 90.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Za 5 minut bude poledne. Jste s Hitradiem 90, já jsem Vláďa Řepka, tohle je Sophie B. Hawkins. Podíváme se za chvilku, co je nového, taky jak bude a jak to jede. Doprava.
1: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D11 je za sjezdem na Poděbrady ve směru na Prahu stále zavřená kvůli vážné nehodě dvou kamionů na 39. kilometru. Poslední volný sjezd je na 50. exitem do Pšice. Dvě nehody vás přibrzdí na D1 z Brna do Prahy. První je na 95. kilometru, kde necháte 20 minut mezi 98. a 95. a druhá je před Prahou na 17. a pultem, kde zbouraná tři auta blokují levý pruh a kolona se táhne od 22. kilometru. Je na slabou půlhodinku. Snížit rychlost doporučujeme na D10 ve směru na Prahu u Mladé Boleslavy. Na 49. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
9: Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv, přejeme dobré poledne. Poslanci se odpoledne sejdou k jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před komunálními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodňuje výši navrhovaného schodku státního rozpočtu a střetem zájmu premiéra Babiše. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí šéfka italské vlády Giorgia Meloni. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou mluvit o přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Letos nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Pořadatelé chystají besedy, autorská čtení, některé knihovny představí také nové služby. Novinkou je i spojení s výzvou Čti za nároďák. Fotbalová reprezentace odehraje doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Naši v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Deniou podlehli 1-2 Chorvatsku a v dnešním duelu budou ještě větším outsiderem. Hrát se bude v pražském Edenu a výkopě ve 20:45.
2: To byla z newsroomu naše Lucie a pokračujeme. Počasí. Dnes můžeme úplně klidně vytáhnout sluneční brýle. Odpoledne bude jasno, v Čechách maximálně polojasno. Teploty vystřelí mezi 20 až letních 25 stupňů, dokonce i na horách mají 20.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Je přesně 12 a dnes neobvykle vám z Hitradia 90 přeje krásné úterní odpoledne Vláďa Řepka. A 90 jsou zpátky, takže nebudu zdržovat. Tady jsou MC Sar a Real McCoy a zítra v 7 se budu těšit. Ahoj.
0: Vláďa Řepka. Hitradio 90.

0: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Radio 90.
1: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Devadesátky jsou

0: dáme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska vonila jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: na radiohouse.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 doznívá jeden z největších českých hitů 90. let. Anaka nám právě teď předvedla své nebe. 3,5 minuty před 13. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi. Přeju vám krásné úterní odpoledne. Pojďme se rovnou podívat na to, jak to vypadá na silnicích a dálnicích. Víc ví naše kolegyně. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D11 je za sjezdem na Poděbrady směrem na Prahu stále zavřená kvůli nehodě na 39. kilometru. Odklon dopravy provádí policie na 42. a na objízdných trasách jsou dlouhé kolony. Zdržíte se asi hodinu. Provoz vázne také na příjezdu do Prahy po D7 od Slaného u letiště. Kvůli omezení tam necháte 20 minut. A 20 minut ztratíte také na trase Vyškov-Brno mezi 231. až 196. kilometrem. Nákladní auta nechají v tomto úseku víc než hodinu. Snížit rychlost doporučujeme na dálnici D6 na 149. kilometru ve směru na Karlovy Vary, kde stojí porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
12: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
11: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
12: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
11: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
12: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Počasí. Stejně jako dneska bude i zítra jasno až polojasno s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni, s tím, že od noci to místy může být i s o něco silnějším větrem, s nárazy až 70 km v hodině a nejnižší noční teploty 12 až 5, ojediněle přízemní mrazíky.
13: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: No a dneska to spolu odstartujeme v černém, jsou tady depešáci.
13: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Od té chvíle, co jsem se dočet, že se Kylie Minogue v příštím roce objeví ve filmu po boku Quentina Tarantina, tak se toho nebudu dočkat. Tangled a Pin Blue se to bude jmenovat. Tedy něco jako Zamotaní ve smutku. Bude to takové improvizační drama. Tak jsme zvědaví, 11 minut po 13. nám Kylie ale dospívává jeden ze svých 90-kových hitů Better the Devil You Know, za chvíli na Hit Radio 90. Shanice.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Tróji patří dýním. Botanická.cz.

Slyšeli jsme jeden z hlasů rockové historie. Bruce Dickinson právě teď na Hit Radio 90 zpíval svoji solovku Tears of the Dragon. V loni byli Iron Maiden v Letňanech, letos i v našich kinech, v opravdu vydařeném dokumentu Burning Ambition, na který u nás přišlo 3x víc lidí než na dokument Oasis. Takhle to zní, hlavně tedy pro Maideny, docela dobře. Ale to jsem ještě neřekl, že se v obou případech jedná o 4 čísla. Třeba Bára Basiková nazbírala o prvním víkendu víc lidí, než přišlo na Maideny a Oasis dohromady. Což je teda hodně smutné, no. Ale tak v těch Letňanech bylo 60 000 lidí a kdyby přijeli Oasis, tak by to určitě minimálně dorovnali. Akorát jim teda nikdo nesmí říct, že se v Česku na ně do kina moc nechodilo. Za chvíli Army of Lovers, anebo Hanson, ale tohle už jsou Shakespeare's Sister. Hello, turn your radio on na Hit Radio 90.

0: použitých součástek se stavili v Hongkongu a Spojených arabských emirátech v uvozovkách nové mobily a prodávali je po celé Evropě. Nemyslím teď Hanson, ale zločineckou organizaci, kterou odkryla rozsáhlá akce, do které se zapojila i česká policie. Kolik těch použitých mobilů si koupili čeští zákazníci, tak to bohužel úplně jasné není, ale za těch minimálně 8 let, co organizace fungovala, je to dosti pravděpodobné. No.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Už víš, co máš s tím ramenem?
3: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
2: Takže musíš zase někam jinam.
3: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
2: To bych taky potřeboval.
3: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
5: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Když se v polovině 90. let rozhodl zpěvák kapely Madness Sax odstartovat svou solovou dráhu, tak si jako úplně první píseň, kterou představí publiku, vybral tuhletu věc původně od Beatles. I'm Only Sleeping se v jeho podání stalo velkým hitem a teď jsme si to tady zahráli na Hit Radio 90. Je čas na aktuální informace z dopravy. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D11 ve směru na Prahu je stále zavřená kvůli vážné nehodě na 39. kilometru. Odklon dopravy na 42. a na objízdných trasách jsou dlouhé kolony, zdržení je asi hodinu. Provoz vázne také na příjezdu do Prahy po D7 od Slaného u letiště. Kvůli omezení tam necháte v koloně 20 minut. Řidiči osobních aut ztratí 20 minut také na trase Vyškov Brno mezi 231. až 196. kilometrem. Nákladní auta to mají na hodinu. Na příjezdu po D2 do Brna od Bratislavy na prvním kilometru bourala dvě auta a blokovaný je jeden pruh. Tady má kolona 2 kilometry. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: I zítra bude stejně jako dneska jasno až polojasno a beze srážek, akorát může víc foukat. Nejnižší noční teploty 12 až 5, ojediněle přízemní mrazíky, nejvyšší denní mezi 20 a 24 stupni.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Jeden z největších festivalů v Česku ohlásil první velkou hvězdu a ta nám v té následující hodině taky zaspívá na Hit Rádiu 90, ale celé to odstartují Blink 182.
0: Hit Rádiu 90 a Ivo Alač.

0: Je to rozhodně kulturní zpráva dne, takže už to máme i na našich sociálních sítích, tak mrkněte na Facebook či Instagram Hit Radio 90, kdože je tou první ohlášenou hvězdou dalšího ročníku Colors of Ostrava. Za chvíli nám ji zaspívá.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
4: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo!
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz
11: Hit Radio 90.

víkendu líbilo víc? Vystoupení Madony a Sabrina Carpenter v úvodu cen MTV? A nebo to, co předvedly finalistky Wimbledonu Muchová a Noskova ve finále poháru Billie Jean King, který jsme zase vyhráli? Obojí dobrý, ne? No, tak si teď dáme ještě další skvělou dvojku na Hit Radio 90.

90. Hit Rádio 90.

0: Aha, na Hit Radio 90, Crying in the Rain. Máte rádi Willa Ferrella? Tak to asi znáte i jeho první velký film Noc v Roxbury. Na jehož kvality se teda názory rozcházejí, ale všichni milují jeho soundtrack. Dneska je to 28 let, co vyšel, tak si z něj něco dáme, jako dnešní 3 ve 3. Do té doby ta, která o víkendu zazářila na cenách MTV, anebo ta, co momentálně zpívá v Paříži.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: fajn. Za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím, jak to vypadá na silnicích a dálnicích? Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 50 minut necháte na příjezdu do Prahy po D1 od Brna mezi 30. až 23. kilometrem, kde v omezení havaroval kamion. Projedou jen osobní auta, pro nákladní je dálnice stále zavřená. Kvůli tomu se zdržíte i v opačném směru od Všechrom 15. kilometr půl hodiny. Dálnice D11 ve směru na Prahu je stále zavřená kvůli nehodě na 39. kilometru, odklon dopravy na 42. a na objízdných trasách jsou dlouhé kolony, zdržení asi hodinu. A postojíte si i na D2 od Bratislavy na Brno, kde na prvním kilometru boural nákladák s dodávkou. Šťastnou cestu.
2: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
3: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
2: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
0: Počasí. Stejně jako dneska bude i zítra jasno až polojasno s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni, s tím teda, že od noci to místy může být i s o něco silnějším větrem s nárazy až 70 km v hodině a nejnižší noční teploty čekejme mezi 12 a 5 stupni. Ojediněle přízemní mrazíky.
10: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Film, který někteří považují za totální brak a jiní ho milují, Noc v Roxbury, má nabitý soundtrack. A v den, kdy je to 28 let od jeho vydání, si z něj teď ve 3 zahrajeme 3 velké hity. A odstartuje to ten, kterým začíná i ten film.
10: Ivo Alač, Hit Radio 90.
11: 3 ve 3.

0: Rádiu 90, tři hity ze soundtracku Noc v Roxbury, který vyšel přesně před 28 lety. Doznívá Insomnia od Faithless. Předtím zpíval ten, který na 24. června příštího roku ohlásil svůj prý definitivně poslední koncert v Česku, Rod Stewart. Bylo tady Do You Think I'm Sexy v remixu od Entrance, no a v úvodu 3 ve 3 taky What Is Love od Hathawaye. Těch velkých hitů je na tom soundtracku Noc v Roxbury tolik, že si ještě jeden schováme i do té naší další pravidelnosti. Filmový hit 5:30. Tohle ale byly 3 ve 3.
1: 3 ve 3. Na Hit Radio 90. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Hit Radio 90.

Tohle byla jedna z variací příběhu Romea a Julie. Poetry in Motion jí měli na svědomí na Hit Rádiu 90. Petra Kvitová po tom úspěchu kolegyň v poháru Billie Jean King zjevně dostala chuť zahrát si zase tenis. Necelých 7 měsíců poté, co na svět přivedla dvojčata, se zúčastní akce Ladies Tennis Masters v Lucemburku, která startuje už za 2 týdny. Rád budou i Radvaňská, Cibulková, Wickmeyer či Kerber, které určitě taky dobře znáte, jestli jste tenis sledovali, bude na co koukat. No, snad to budou někde dávat. Teď se ale určitě dáme na Hit Radio 90 tuhletu skvělou věc od Pulp. Disco 2000.

0: Teď nedávno jsme tuhletu věc od Savage Garden I Want You slyšeli s kamarádem a oba jsme se shodli na tom, že jsme si tenkrát v 90. mysleli, že jde o nový single Pera Gessleho z Roxette, který tenkrát startoval i solovou kariéru. Ale nebylo tomu tak, no. Za chvíli si Pera Gessla z Roxette budeme moci poslechnout i na Hitrádu 90. a předtím ale třeba Fugees.
1: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jedinečný hlas Andyho Bella obohatil dnešní odpolední playlist na Hitrádiu 90. To byly Erasure, teď už Renata. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda dvou kamionů na 49. kilometru zavřela dálnici D5 ve směru na Prahu. Poslední volný sjezd je exitem 62 Rokycany. Pozor dejte na příjezdu do Prahy po D1 od Brna, kde na 24.5. kilometru bouralo osobní auto s nákladním a karavanem a přerušovaná kolona se táhne od 43. kilometru. Na dálnici D6 na 20. kilometru směrem na Karlovy Vary jsou v sobě dvě auta, ale tady je zdržení minimální a ještě se podíváme na D10 na 42. kilometr ve směru do Turnova, kde bourala dvě auta. Kolona měří přes 2 kilometry a necháte v ní 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
2: Mami, prší, dnes půjdeme ven.
3: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
2: A vzala si ty s dinosaurama?
3: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Půjdeš celý dinosauří.
2: Hustý.
3: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart, ušito v Liberci.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
7: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
8: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
9: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
10: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: I zítra bude stejně jako dneska jasno až polojasno a beze srážek, akorát teda může víc foukat. Nejnižší noční teploty mezi 12 a 5 stupni, ojediněle přízemní mrazíky a nejvyšší denní 20 až 24.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Máte kvalifikaci šéfkuchaře a umíte vařit bez prošlých vajíček? Škola v Újezdu nad Lesy teď hledá vedoucího jídelny, logicky, a taky způsoby, jak nakombinovat třídy a učitele tak, aby vlastně mohla fungovat, protože je pořád ještě dost nemocných salmonelózou, no tak jim tam držíme palce a posíláme jeden velký hit. Rhythm Divine, Enrique Iglesias.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.
2: Escucha el ritmo.

0: Sandra by brzy měla přijet nejenom vzdychat a šeptat, ale i pořádně zpívat. 50 let na scéně oslaví ve Foru Karlín v Praze za 2 měsíce a 1 týden, konkrétně 6. prosince. Teď jsme ji tu měli jako součást projektu Enigma. Za chvíli Lucie Bílá na Hit Radio 90.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hned první den, tedy ve středu 21. července, vystoupí Robbie Williams na tom příštím ročníku festivalu Colors of Ostrava. Už včera bylo oznámeno, že o necelý měsíc dříve bude v Česku i Rod Stewart, který slovy nastal čas se rozloučit, ohlásil své definitivně poslední turné po více než 60 letech na stagech. Za chvíli se na Hit Radio 90 dáme i tu, která se do Prahy přijala rozloučit v loni, tedy Cyndi Lauper. No a teď už taky tu, která se s námi už bohužel definitivně rozloučila. Tady je skvělá Tina Turner a její I Don't Wanna Fight. Hezké úterý.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
1: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: 90. jsou zpátky.

0: Na časozběrný dokument o ní, který vyhrál diváckou cenu ve Varech, můžete jít do kina. Teď jsme si Báru Bazikovou dali i na Hit Rádiu 90 s hitem, který v tom filmu taky zazní. Souměrná! Máme 4 minuty před 17. Je čas na aktuální informace od Renaty Doprava a souhrn zpráv bude od Lucky. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda dvou kamionů na 49. kilometru zavřela dálnici D5 ve směru na Prahu. Poslední volný sjezd je exitem 62 Rokycany. Na dálnici D2 na 7. kilometru směrem na Brno se srazilo osobní auto s nákladním, došlo k úniku paliva a silnice je také zavřena. Policie odklání dopravu na exitu 11 u Blučiny. Na trase Benešov Praha u Senohrab likvidují hasiči požár dodávky a ani tady neprojedete. A na D8 na 38. kilometru ve směru do Prahy bouralo osobní auto s nákladním. Nehoda blokuje jeden pruh, zdržení je na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a v případných kolonách pevné nervy.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Bude to jeden obrovský předvolební meeting na jednom místě, popsal odpoledne zahajovanou schůzi sněmovny k nedůvěře vládě premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zopakoval, že se na jednání dolní komory těší. Chce, aby lidé slyšeli čísla spojená s jeho vládou. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby porostou. Po jednání s odbory to potvrdil ministr vnitra Metnar. Cílem má být k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se obuv vyrábí od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Fotbalovému nároďáku bude ve večerním druhém utkání nového ročníku Ligy národů proti Anglii chybět obránce Vladimír Coufal, má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstaly také Sejk a Schubert. Zápas začne v pražském Edenu ve 20:45.
0: Počasí. I zítra by mělo být stejně jako dneska, jasno až polojasno, pršet nebude, akorát teda může víc foukat, nárazy větru můžou být až 70 km v hodině, tak s tím počítejme. Nejnižší noční teploty 12 až 5, ojediněle se zase objeví přízemní mrazíky, no a nejvyšší denní 20 až 24.
10: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už je před námi na Hit Radio 90 to, co zaznělo i teď na předávání cen MTV v poctě Georgeovi Michaelovi.
10: Ivo Alač.
11: Hit Radio 90.

0: všechno spolu souvisí a kruhy se uzavírají. Tohle na postě Freddiemu Mercurymu zpíval kdysi George Michael, kterého jsme tady měli předtím s hitem Freedom. A teď na postě Georgeovi Michaelovi na cenách MTV zpíval Freedom Adam Lambert, současný zpěvák kapely Queen. No a za chvíli zase Madonna.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
8: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Houby nejdříve kvůli tomu suchu vůbec nebyly, pak jich najednou bylo moc. Když tak mi dejte vědět, jak to bylo nebo je s brusinkama. Teď jsme si jedny dali, tady u nás, na Hit Rádiu 90, to byly The Cranberries, Just My Imagination. Ještě by to chtělo svíčkovou, co se budeme povídat. Za chvíli se ale dáme taky filmový hit v půl šesté, přijde s takovým malým drobným zpožděním, před ním ještě Lenny Kravitz.

0: Tohle bylo taky na tom hity nabušeném soundtracku Noc v Roxbury, za kterého jsme tu dneska měli 3-3 a hráli si What is Love od Headwaye, Do You Think I'm Sexy od Entrance a Roda Stewarta a Insomnia od Faithless. Na tom albu, které vyšlo v tento den 29. září v roce 1998, je třeba i Where Do You Go od No Mercy nebo Be My Lover od LaBouche a taky Beautiful Life od Ace of Base, což byl tedy náš dnešní filmový hit 6:30 na Hit Rádiu 90. A teď info pro ty, co jsou na cestách. Doprava.
1: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda dvou kamionů na 49. kilometru zavřela D5 ve směru na Prahu. Poslední volný sjezd je exitem 62 Rokycany. 20 minut necháte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Kolona popojíždí od 17. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka. Na trase Benešov Praha u Senohrab likvidují hasiči požár dodávky a silnice je uzavřená. Připravte se tam na delší zdržení. A postojíte si také na trase Brno-Vyškov, kde na 206,5 kilometru blokují provoz dvě bouraná auta a kolona má 3 kilometry. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehoty, mějte krásný večer.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi?

0: spíš na zahrádce.
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: 90ky jsou zpátky. Hit Radio.

0: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Ševerák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr.i brds.cz
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz
0: Hit Radio 90.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky.
1: Hit Radio 90. 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
1: Snídani?
0: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
1: Oběd?
0: Divadlo Hibernia uvádí
2: romantický muzikál
0: Saturnin.
2: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
0: Od září 2026
2: v divadle Hibernia.
3: Hit Radio 90.
4: Hi, Bobby.
5: Hi.

man.

Hit Radio 90.

0: Hitradio 90. 90 non-stop.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Lopat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
4: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Hit Radio 90.

Kolem 90. Non-stop! Hit Radio 90.

90. Hit Radio 90.

realize that we are well.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.